0: Ale nevíme,
1: či se vám nebude volit. Ale už se mluví, tvoje časy ty játra, tvoje tenhle ten... Ta chropa tady, ty jsi tam rozkývaný, ty vám víš, ne?
2: Tím jsem...
3: Thank you.